0: Ci oknem a on jim tak kvá.
1: Já to pětrem děl děkám. Vás jelen způsobem způsobem způsobem způsobem způsobem
2: Ich